přijde čas, anebo potemný. Přijde čas, to ugasne o zvězde. Přijde čas, on nikogar večný.